Pozdraví, dobrý večer, Zumrtá Lulič. Cazín, Cazinská krajina. Pozdrav za Cazín.

0: Pozdraví, tu reči. Sám já šamnič.
1: Da zpěvá mi svatý za jednou krenu.
0: A pozdrav našem vejsilu.

Piešťanský, to asi po prvý put v našem programu Živo včeras. Brati, sestra, Sprečanský, Talasi. I pozdrav za Spreču.

Jeho nasporou živiny, co má. Revkiny a babi. Svasta Lola smije. Za Ermina živnice